0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Láska prochází žaludkem. Ano, alespoň u mě to tak je. A to jste ještě neochutnali dobroty šéfkuchaře Davida Valíčka.
1: Podzim, spíš kořenová zelenina, jo, může být nějaká zvěřinka a podobně.
2: Jo, tak to ne, takže na podzim tě nepozvu, pokračuj dál.
1: Kdo má na nějaká brokolička divoká, jo, nebo nějaký třeba chřest výborný taky, jo. A k tomu prostě plátek kuřecího masa se zastřeným vejcem a bernskou omáčkou, tak jsem spokojen.
2: Tak já jdu trénovat. Ty náročný.
1: Prý a sakra, ty nepůjdeš.
0: Sledujte nový díl Talk Show Selfie s Táňou už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.

0: za námi týden plný výher.
1: Rozdali jsme lístky na hororový cirkus, Shakespeareovské slavnosti, retro dance party a kupu dalších. Megaléto na rádiu Čas jede naplno. Další dávka vstupenek tě čeká už v dalším týdnu.
0: Od pondělí opět startujeme. Megaléto rádia Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Mami, tati, ještě sem a ještě tam a ještě do vody.
1: Znáte ten den, kdy dětem energie nikdy nedojde? Léto u Hlučínského jezera si děti i rodiče zamilují. Brouzdaliště, hřiště a plovoucí mola pro nekonečnou zábavu. A rodiče, ti si konečně stihnou i dopít kávu.
2: Přijeďte třeba na víkend.
1: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas.
2: Chodím světem už pěkných pár let.

0: Posloucháte Rádio Čas a další díl Žen v čase. A my z toho máme velkou radost. Od mikrofonu vás zdraví Evča.
1: A taky Lenča.
0: Krásný den, ať už nás posloucháte kdykoliv, kdekoliv a jakkoliv. Určitě jste si všimli, že léto je v plném proudu, venku svítí sluníčko, já už jsem se přismahla u babičky. A to taky díky tomu, že jsem na sobě měla letní šaty. A mimochodem právě letní šaty, to bude dnešní téma Žen v čase.
1: A já myslím, že to je téma, které bychom měli otevřít, protože k tomu létu ty šaty neodmyslitelně patří. Ačkoliv ne asi úplně každá z nás je takový ten lalinkovský typ, který chce nosit krásné barevné šatičky, ale vlastně z praktického hlediska oni jsou vzdušné, jsou pohodlné, jsou lehké a když nastanou ta tropická vedra, tak je to asi to jediné, co na těle snesem.
0: To úplně vypadá, jako bys mluvila z vlastní zkušenosti, protože já vám musím prozradit, že Evička dneska přišla právě v letních šatech a v takové růžové barvě, kterou jsem u tebe úplně nečekala, ale extrémně ti sluší.
1: Teda, děkuju moc. No, to byl asi před 3 lety takový nějaký náhlý záchvěv, že si koupím šaty v téhle barvě, ale vlastně musím říct, že je nosím moc ráda, nejsou úplně nevýrazné, takže není to o takovém tom nenápadném splynutí. Prostě musím počítat s tím, že jsem taková trošku výraznější, ale co už, ale musí na to samozřejmě být nálada, že jo?
0: A jestli více frčí třeba výrazné letní šaty, nebo co všechno nám umožňují jako ženám, tak to nám určitě řekne taky Peťa Kasalová.
2: Jestli něco k létu neodmyslitelně patří, tak jsou to plavky a šaty. A více než na to, jaké šaty jsou trendy, jaké se aktuálně nosí, bych se zaměřila na to, z jakého materiálu jsou. Protože bohužel stává se to velmi často, že letní šaty svým střihem, svojí barvou, svým vzorem opravdu připomínají letní šaty, ale svým materiálem nikoli. Takže prosím, vyhněte se šatům z umělých materiálů, jako je polyester, nylon, silon, polyamid a věnujte pozornost tomu, abyste si šaty pořídili z přírodních materiálů, jako je třeba len, bavlna, bušelín, viskóza a podobné lehké prodyšné materiály.
0: To je pravda. A já teda, pokud bych se měla rozhodnout, tak kopu za tým mušelínu, protože to je podle mě na léto úplně ten nejlepší materiál.
1: Tak já jsem tým len, plátno a bavlna.
0: A vy jste jaký tým? Napište nám klidně na náš Instagram Ženy v čase.
3: Ženy v čase.

0: Ženy v čase.
1: Hladíte rádio Čas a taky pořád Ženy v čase. No a když se řekne ženskost, tak si myslím, že se mnohým z nás vybaví rozevláté ženské krásné šaty. Jenomže ono to tak nebylo úplně vždycky a k podivu, šaty k ženám kdysi úplně nepatřily. Ale k tomu všemu se dostaneme. Leni, co ty a šaty?
2: Já jsem úplně překvapená, protože já jsem si myslela, že to je od nepaměti, sukně, šaty a podobně.
1: Právě že vůbec ne, protože kdysi dávno to bylo tak, že dokonce i podpatky, i šaty spíše souvisely s vrstvou a s postavením a podpatky kdysi dávno nosili muži.
2: Jako první, to vím.
1: Nikoliv ženy. A vlastně, když se podíváme i na starověký Egypt, Řím, Řecko, tak muži kdysi nosili ty dlouhé tóry a ženy teda ani ne?
2: No já se jim ani moc nedivím, protože já třeba a šaty, tak mám trošku ambivalentní vztah. Já je mám ráda, ale ne vždycky se v nich cítím úplně nejlépe. A dokonce tohle léto jsem zjistila, že jsem je vytáhla jen tak jako občas a že spíš dávám přednost takovým volným plátěným kalhotám a kýlku a je mi v tom tak nějak úplně nejlíp.
1: Tak já se přiznám, že já v šatech lítám už někdy asi od května. Ale jak říkám, je to spíš to praktické hledisko, že je to vzdušné, volné, není mi v tom horko a když přijdou ta nepříjemná vedra, tak se to prostě dá zvládat lépe. Ale co se týče šatů, tak mám ještě takovou perličku. Já jako frankofil, který miluje všechno francouzské, včetně francouzských šatů, že jo?
2: Já mám třeba ráda francouzské muže a tak.
1: Samozřejmě.
2: Já zase dostanu bídu doma.
1: A taky francouzský croissant a všechno ostatní. Ano, ale, a to je hrozně zajímavé a mě samotnou to překvapilo, je to oficiálně, jo? Francouzské ženy získaly oficiální právo nosit kalhoty bez zvláštního povolení až v roce 2013.
2: Ale to není možné. Teď já jsem byla ve Francii, jsem byla v Paříži před kolika lety a normálně tam Pařížanky chodily v kalhotách.
1: To si ještě řeknem, ten kontext. Ale ten zákon, který vlastně to jejich nošení omezoval, totiž formálně existoval od roku 1800 a více než 200 let nebyl zrušen. Jenomže samozřejmě, protože Francouzky jsou šarmantní, osobité, své a myslím si, že i tam je vlastně docela solidní kolébka feminismu, protože ty ženy jsou zkrátka osobnosti, tak si to dělali po svém. Ale teprve v roce 2013 se někdo pozastavil nad tím, že tam ten zákon stále je a že je vepsaný, i když na něj všichni už hromadně roky kašlou. A prostě oficiálně se zrušila až v roce 2013.
2: Ale já se úplně divím, jo, protože Francie, že je ta země, ve které se protestuje úplně za všechno.
1: Přesně.
2: Takže já jsem úplně viděla ty ženy v těch ulicích, jak oni protestují. Ne, už nikdy šaty, chceme kalhoty. No a vidíš to?
1: Ale mně vlastně přijde asi ten největší bizár, že tam ten zákon vůbec byl, že někdo vlastně diktoval ženám, co můžou nebo nemůžou nosit. Jestli můžou nosit kalhoty nebo kraťasy. To je vlastně úplně psycho, já si to neumím v dnešní době představit.
2: Ale že i v dnešní době je spousta zemí, kde se určuje, co ženy můžou a nemůžou nosit.
1: No takže buďme vděčné za to, že žijeme v České republice, že se ráno můžeme rozhodnout, co si vezmeme na sebe, i když neustále máme pocit, že nemáme si co vzít, protože je nedostatek oblečení a nemáme co nosit. Ale vlastně s tou enormní mírou vděčnosti za to, že můžeme a že si můžeme vybrat, v čem chceme být.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Rádiu Čas.

0: Ženy v čase, rady našich babiček.
1: Neboj, děvucho, to přejde. Tak já jsem se s tady tímhle setkávala snad celé své dětství a celé své dospívání. Taková krásná další legendární rada našich babiček. Leni, když jsi něco řešila v dětství nebo v pubertě, pomohla ti tahle kouzelná věta neboj, to přijde?
2: No jak kdy? Já teda, když se tím tak zamyslím, tak jak kdy? Někdy, jo, když to bylo něco malého, nebo když jsem se bouchla o kredenc, tak to asi bylo celkem v pohodě. Ale ve chvíli, kdy už jsem měla nějaký jako proměnitelnější a větší problém, tak jsem z toho byla taková, jakože jsem měla pocit, že se tomu jako nepřikládá moc váha. Chápeš? Víš, jak to myslím?
1: Naprosto to chápu.
2: Ty?
1: Já si myslím, že přesně ve chvíli, kdy prožíváme něco hodně silného, něco, co nás emočně zasáhlo, jasně, že třeba ve 14 máme pocit, že je konec světa úplně z drobností, ale v tu chvíli to prožíváme. Je to pro nás důležité. Nějakým způsobem nás to bolí. A to, že tady přijde někdo a řekne, ježiš, neboj, to přejde, tak je takové znehodnocování těch pocitů a těch prožitků, že mě vlastně nikdo nebere vážně, že tady jako není nikdo, kdo by pochopil, hele, tohle mě fakt v tuhle chvíli bolí, tohle mě fakt v tuhle chvíli trápí. A přijde a řekne, to přejde.
2: Ale hlavně jde o to, že my to třeba víme na nějaké úrovni, že to tak je.
1: Mm-hmm.
2: Na druhou stranu mně se třeba stává, že ve chvíli, kdy něco emočně řeším, tak já mám jako pocit, že to tak je na pořád, že už se z toho nikdy nevyhrabu.
1: Hele, a k tomu mám krásný výzkum dvou významných psychologů a ten výzkum ukázal, že lidé vlastně velmi špatně odhadují, jak dlouho budou určité emoce prožívat. A tento jev se nazývá impact bias a znamená to, že máme tendenci si myslet, že třeba budeme nešťastní mnohem déle, než potom ve skutečnosti jsme. Ono to opravdu přejde. Ty babičky prostě měly pravdu, téměř všechno jednou přebolí a každá rána se zahojí, ale vlastně v tu chvíli, kdy to prožíváme, tak je fajn to akceptovat, že to v ten daný okamžik pro nás není příjemné a mnohem více si myslím, že je prospěšné to pochopení toho, hele, může to být pro tebe náročné. A věřím, že tohle fakt bolí.
2: No a Evi, máš nějaký tip, když nás ta emoce totálně zavalí, tak co dělat, aby nám došlo, že to přejde?
1: Hele, Leni, jako já nejsem psycholog, ale já si prostě myslím, že je fajn si tu emoci prožít. Že právě naopak, to, že to zameteme někde pod koberec, tak to znamená, že to zameteme někam do sebe, že se to někde uloží a pak se to vynoří. A dost pravděpodobně v tom nejméně vhodném okamžiku. Prostě to nespracujeme. A všechno se do nás zapisuje. My jsme takové houby. Každý ten prožitek je prostě do nás hluboce zapsaný. A myslím si, že je mnohem zdravější, mnohem lepší si to odžít v tu danou chvíli, zpracovat to, dát průchod těm emocím, samozřejmě v nějaké určité míře a normě. A že vlastně v konečném důsledku se to zahojí rychleji, lépe a kvalitněji, než když si řekneme, ale to nic není, teď to přejde.
2: My jsme vlastně takové chodící knihovny a nejenom, že někdy potřebujeme pochopení a uznání od toho okolí, ale taky si to pochopení dát sami pro sebe a říct si, hele, je to úplně v pohodě, prostě tuhle emoci prožívat. No a ať už prožíváte jakoukoliv emoci, samozřejmě doufáme, že je to pozitivní u poslechu Žen v čase, tak už za chvilku budeme pokračovat.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
4: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
4: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
4: No jasně.
5: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
6: Hity, které milujete.

0: Ženy v čase. Magie života.
1: Ladíte Ženy v čase a taky doufáme, že jste naladění na tu správnou energii prázdnin, protože je volno, je krásně, svítí sluníčko, je červenec. A zrovna červenec je s ženami velmi úzce spjat.
2: To máš naprostou pravdu, protože červenec je takový zvláštní měsíc. Ona ta příroda je v plné síle, zlatnou pole, zahrady se plní ovocem, bylinky teď mají největší sílu a všechno kolem nás připomíná takový jeden důležitý princip, že nic nekvete věčně, ale všechno má svůj čas na dozrání. A teď je právě ten čas toho zrání. A vlastně ve starých kulturách bylo právě tohle období spojováno s archetypem zemské matky nebo matky hojnosti. Ale pozor, pro nás tady teď pracujeme, jedeme v takovém tom křečím kolečku a snažíme se plnit spoustu povinností. Tak ta matka hojnosti, to nebyla žena, která neustále něco dohání, která něco neustále dokazuje, stále něco kontroluje. To byla žena, která věřila životním cyklům a uměla tvořit, pečovat, ale pozor, taky přijímat plody své práce. Uměla to přijímat, uměla vnímat to, co uzrálo, co se jí povedlo, uměla vnímat tu sladkost, šťavnatost, sklizeň své práce.
1: A to mě právě hodně překvapilo, protože většinou s takovým zastavením a zpomalením jsem měla spojenou spíš zimu. Ale opravdu i červenec je takovým měsícem zpomalení a sebeobnovy právě pro ženy. Takže v tomto měsíci bychom si měli tak nějak spíš užívat, dopřát si třeba koupel se solí a bylinami, zapálit si nějakou svíčku a oddávat se různým rituálům, ať už to pro vás znamená cokoliv.
2: Lení, já se teda vůbec nedivím tomu, že červenec je čas zpomalení, protože já v tom horku jsem zpomalená úplně totálně. Ono se to prostě nedá. A naopak, já s tím teda ještě docela bojuju, protože si neberu vzor ze zemské matky a matky hojnosti, protože chci být stále výkonná a akční a jet ty bomby pecky jako celý rok a ono to prostě nejde. Takže si myslím, že to léto opravdu by mělo být o tom sklidnění, zpomalení, radosti a o tom užívání si vlastně těch plodů a toho, co tady máme.
1: Mimochodem je zajímavé taky sledovat na svém vlastním těle přesně ty, co popisuješ právě teď. Jak to na nás působí, když právě jdeme proti tomu cyklu? Přesně jak říkáš, že chceme být výkonné 100% neustále, ale ta příroda nám prostě říká něco jiného a říká zastavte, trošku se opečujte, buďte v klidu, v září to třeba zase začne, bude nový start a podobně. A myslím si, že pro naše fyzické tělo i nějaké psychické zdraví bychom spíš měli, pokud k tomu máme tu možnost a můžeme si to třeba i pracovně dovolit, naslouchat tomu cyklu té země.
2: A zároveň to léto je naprosto úžasné v tom, že je sluníčko, je teplo, ta příroda je opravdu nádherná, kouzelná, takže opravdu už historicky v téhle době se věnovali lidé různým rituálům pobytu v přírodě a právě ten pobyt v přírodě mimochodem prokazatelně snižuje hladinu stresového hormonu kortizolu. A už jenom 20 minut strávených v zelení může hodně významně ovlivnit naši psychickou pohodu. Takže možná opravdu následujme ty své předky, kteří trávili čas venku a zkusme ten letní čas strávit co nejvíc v přírodě, co nejvíc sami se sebou a v co největším klidu a radosti.
1: A do sluchátek samozřejmě Ženy v čase.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Eta extra slevy. Tyčový vysavač Eta Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.

0: Rádio Čas. Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádio Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádio Čas.
1: Ženy v čase.
0: Mindset.
2: Neboj, to přejde. Ano, tak to je téma, okolo kterého se motáme tak nějak stále dokola tady v Ženách v čase na Rádiu Čas. Ale tahle věta je vlastně docela zvláštní, protože ona je na jednu stranu enormně pravdivá a většina emocí skutečně časem zeslábne a život se nám tak nějak postupně promění a pak na to možná dokonce i zapomenem. Jenže ono hodně záleží na tom, kdy ji slyšíme, od koho ji slyšíme a jak byla vyřčena.
3: A někdy se může stát, že to myslíme třeba i dobře, protože chceme tomu člověku dodat naději, že to není na pořád ten stav. Ale přece jenom, když je někdo v nějaké velké emoci nebo řeší něco, co je pro něho niterně důležité, tak zrovna tahle věta mu může i dokonce ublížit, anebo nějakým způsobem neuznat jeho emoce a pocity.
2: Leni, já s tím naprosto souhlasím, ale otázkou je, co na to vlastně říkají odborníci. A my tady máme svou odbornici, psycholožku a psychoterapeutku Sylvii Navarovou. Sylvie, takže co teda ta kouzelná věta, neboj, to přejde?
4: Tato slova většinou nepomáhají, když je člověk v akutní krizi. Ne, že by čas nebyl nápomocen hojit rány, ale když je člověku úvej, potřebuje cítit, že na svoji bolest není sám. Mnohem více pomůže, když řeknete například, tohle musí být opravdu těžké, jsem tady s tebou, vůbec si nedokážu představit, co prožíváš, ale vidím, jak moc náročné to pro tebe je. Rád tě podpořím. Psychologické výzkumy ukazují, že většina lidí se po těžkých životních událostech postupně časem adaptuje na nový život, najdou nový životní smysl. Čas dává prostor mozku i psychice zpracovat to, co se stalo. Důležité jsou vztahy, rozumět smyslu té nepříjemné události, proč se to vlastně stalo, pojmenovat si to. Někdy se časem objeví i něco navíc. Psychologové hovoří o takzvaném posttraumatickém růstu. To znamená, že lidé díky tomu, s čím prošli, objeví nějakou novou vnitřní sílu, změní své priority, hodnoty, začnou více oceňovat život a vztahy.
2: Ale to je velká pravda a musím říct i z vlastní zkušenosti, že ačkoliv ve chvíli, kdy jsem prožívala hodně náročné a těžké období, a samozřejmě těch období bylo v životě víc, tak mám pocit, že jsem z nich vlastně vzešla silnější a že každé to období mi ukázalo trošku jiný pohled na život a na to, za co můžu být vděčná, za co můžu být šťastná a za to všechno, co v životě mám.
3: Mě to připomnělo i takový buddhistický příběh, právě tady ta věta, protože byl jeden buddhistický mnich, mistr, a chodili za ním lidé, aby jim řekl tu největší životní moudrost. A on vždycky říkal, no tak běžte a hledejte a nacházejte a vždycky přijďte, řekněte mi a já vám řeknu, jestli to tak je nebo není. No a nakonec teda po nějakém dlouhém hledání přišel ten muž, který neustále tam několik let chodil vždycky s nějakou teorií, co to je, aby mu ten mistr řekl, že ne, že jediná ta největší životní moudrost je i tohle. Pomine.
2: Já myslím, že to je nádherná třešnička na dortu a taková závěrečná tečka toho dnešního vysílání Žen v čase na Rádiu Čas. A já věřím, že jste si to užili a že pokud teda teď prožíváte něco náročného, tak ta větička neboj, to přejde, vám pomůže, ale pokud prožíváte něco opravdu krásného a intenzivního, tak to prožívejte naplno, úplně nejvíc, jak jen to jde, protože to poselství v sobě nese i to, že i tohle přejde. Takže užívejte každou chvíli, každý čas na maximum a my se budeme těšit zase příští týden na Rádiu Čas v Ženách v čase.
1: Ženy v čase na Rádiu Čas.
0: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Pohodové sobotní dopoledne s rádiem Čas, hrajeme hity, které milujete i takhle při sobotě 18. července, aktuální datum 9.01, aktuální čas. Zdraví vás Lenka Líšková, no a svátek dneska slaví všechny Drahomíry. Význam tohoto jména si prozradíme, ukážeme už za chvilku, ovšem teď se podíváme na počasí, abyste věděli, co vás o tomhle víkendu v podstatě čeká a nemine, a abyste se na to mohli pěkně připravit. A myslím si, že to bude velmi, velmi příjemné, protože dnešní teploty by se měly vyšplhat až na 25 stupňů Celsia. Polojasno, lehce může sprchnout, ale jako opravdu jen tak jakože decentně. Ani se toho nevšimneme. Zítra přibalíme deštníky, teploty na 25 a bude pršet tedy minimálně tady v Moravskoslezském kraji. Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Drahunka, to je prostě nádherné jméno a to je spojené právě s dnešním dnem, se sobotou 18. července. Ne teda přímo s tou sobotou, ale s tím datem, protože dneska slaví svátek všechny Drahomíry. Mimochodem tohle jméno má slovanský původ a je složeno ze slov drah, jako drahý, a mír. Takže význam jména je interpretován jako ta, které cesta je mír. No tak to je pěkné, to je fakt hezké, takové romantické. Tak možná nějaký tip, pokud byste uvažovali o jméně pro holčičku. Podíváme se taky na to datum trošku ještě zevrubně, s čím je spojené. Tak třeba dneska se narodil Nelson Mandela, jihoafrický bojovník proti apartheidu, politik a prezident Jihoafrické republiky. No a taky se 18. července, ale v roce 1881 v Brně začalo stavět divadlo na hradbách, dnes Mahenovo divadlo Národního divadla. A to je taky velká událost. A když se tak dívám dál ještě do nějakých světových kalendářů, tak dnes je také Světový den tropického ovoce a Mezinárodní den bonbonů. Takže v podstatě dneska, když budete chtít oslavit, tak si můžete dát pomeranč a bonbon. To je celkem dobré. Takový malý tip a já vám k tomu zahraju hity, které milujete.
1: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak vzhledem k tomu, že tu máme první víkendový den, tedy sobotu s datem 18. července, venku svítí sluníčko, někteří z vás možná ještě leží v posteli a nějak se jim nechce ven, tak to samozřejmě úplně chápu, tak si říkám, abychom ten rozjezd nějak nepřepálili, že bychom si to udělali takové pěkné, pohodové. Přece jenom já jsem tady ve studiu u nás v Ostravě v Porubě, ale vy jste venku, vy zažíváte spoustu úžasných věcí, tak mě by zajímalo, co vás třeba čeká tento víkend, na co se nejvíc těšíte a kde třeba budete ladit Rádio Čas. Jaké máte plány? Popřípadě můžete dát i našim posluchačům nějaký tip na skvělý výlet. Naše WhatsAppové číslo stále stejné 776612800. Budu moc ráda, když mi napíšete anebo klidně nahrajete hlasovku, jak se máte, co děláte a kam se dneska nebo o víkendu chystáte.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Já si myslím, že víkend je taková dobrá příležitost si říct to nejlepší, co se stalo přes týden. A mě teda extrémně, ale extrémně pobavila jedna zpráva, která má nadpis: Letuška v baru zvracela, stevarda odnášeli. British Airways zrušili lety kvůli opilé posádce. No, jak to bylo? Co se stalo? Tahle posádka tedy ohrozila let z Barbadosu do Londýna, protože se vzpamatovávala z kocoviny po bujarém večírku v hotelovém baru. Jedna letuška, jak už bylo řečeno v nadpisu, se pozvracela, no a její kolega skolaboval a musel být odnesen. Ta pitka byla prý velmi, velmi divoká. Dokonce ten personál se i celkem chlubil tím, že ji absolvoval. Bylo to někde v nějakém takovém tom lobby, pracovním, služebním, v nějakém luxusním jako hotelu. No takže se pobavili hodně. A British Airways ještě tak nějak jako uvažovalo, že by ten let nějakým způsobem vypravilo, ale opravdu to nešlo. Nejsem si jistá, jestli by cestující ocenili starat se tady o posádku, a když by to mělo být naopak. Nakonec tedy ten let se zrušil, letěla jiná posádka a tato, ta, která byla potom večírku, tak se proměnila v role pasažérů. Samozřejmě to bude mít nějaké důsledky. Já jsem se ale dívala, že British Airways tak nějak je jako úplně pověstné tady těmito historkami, protože to není problém první, který řešili s palubním personálem, jo. Loni společnost propustila letušku poté, co byla nalezena nahá pod vlivem návykových látek na toaletě. No a během letu ze San Francisca do Londýna se pilot během přestupu chlubil, že šňupal takový ten bílý prášek z odhalené ženské hrudi. No tak přece jenom je čas dovolený, že pokud se někam chystáte, tak když budete chtít zažít asi velkou zábavu, tak tady British Airways si myslím, že mají co nabídnout. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Hity, které milujete na rádiu, čas 9 hodin 36 minut, k tomu sobota 18. července, ať máme pěkně komplet ten balíček. No a svátek slaví všechny drahomíry, takže přeju takhle přes naše vlny samozřejmě všechno nejlepší. Ať už nás, milé drahušky, posloucháte kdekoliv, u čehokoliv, možná v autě, možná někde v práci, možná někde na výletě, kdekoliv to je, tak můžete tak činit přes DAB+, vlastně v podstatě kdekoliv po republice, no a nebo po celém světě přes časradio.cz. No a když jsme u těch webovek, tak bych vám ráda napověděla, jestli vám něco připomíná tohle. No jasně, je mi to jasný, modří vědí. Je to kapela Europe a jejich největší hit The Final Countdown. No a právě nejenom tenhle hit uslyšíte už 21. listopadu v Ostravar aréně v rámci megakoncertu Rádia Čas. No a Europe tam samozřejmě nebudou sami, budeme tam my a bude tam taky David Koller, kapela Olympic, Leny a speciální host Marpo. Tohle všechno v jednom balíčku budete mít a stačí si koupit lístky na časradio.cz. Mimochodem, já vždycky kontroluju ty sektory, jak nám to hezky ubývá a opravdu některé už jsou úplně nadupané, někde už zbývá jenom pár lístků, takže pokud byste ještě stále chtěli ta nejlepší místa v hale, třeba si sednout a užít si to pořádně, ten koncert, tak bych doporučovala neváhat a neotálet, protože potom na podzim, aby vám to nebylo líto, jo? Tak se těším, uvidíme se v listopadu v Ostravar aréně.
1: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Eko

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Příjemné pohodové dopoledne, ať už nás ladíte kdekoliv a vlastně s kýmkoliv. Já tak vždycky říkám kdekoliv, protože nás samozřejmě přes DAB Plus můžete ladit po celé České republice nebo přes časradio.cz kdekoliv ve světě, ale tak samozřejmě i s kýmkoliv, že? Může to být celkem i zajímavé sobotní ráno. Jaké budou ty následující ty tři dny, co se týká počasí, tak na to se podíváme právě teď. Dneska nás čeká 25 stupňů, polojasno. Občas může lehce sprchnout, ale opravdu jenom malinko. Zítra to bude stejné teplotně, 25. Mělo by ale být spršet, bude zataženo. No a v pondělí na nás vysvětne sluníčko, skoro jasno a teploty na 22. I když, přátelé, kdo ví, že mně se teď několikrát stalo tohle léto, že byly nějaké předpovědi a nakonec toho nic nebylo. Takže je to takové, když Milan Gellner říká třeba, co bude ve hvězdách. Mimochodem, horoskopy ty nás čekají už za chvilku na Rádiu Čas. Každý

0: s Radimem a Lenkou.
1: Jsi číhaná nebo máš domumité vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
2: Ne.
1: Nějaký
2: ani nemám umyté, jenom jsem se asi přeležela.
1: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
2: Ano.
1: Vypadá to hezky, jako, takže fakt chválím.
2: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9.

0: jsem na sračky.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Bošková na rádiu Čas, hrajeme hity, které milujete. Mimochodem, Helenka, právě teď je na tour Helena Forever. Včera jsme hráli o lístky v rámci Megaléta, takže dva šťastlivci frčí v listopadu do Olomouce. A to je jen takové navnazení, že opravdu celé to léto hrajeme o naprosto skvělé lístky na skvělé akce, takže rozhodně přes týden poslouchejte rádio Čas a dávejte dohromady tajemnou větu, protože Helenka teda už byla, ale co tak nějak cítím ve vzduchu, tak během příštího týdne by mohl třeba padnout i megakoncert. Ale co já vím, mnohem víc toho ví náš dvorní astrolog Milan Gelnar, který nám vždycky zaručeně řekne, co se píše ve hvězdách.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: I tato sobota bude docela hektická. Republika se nachází v poměrně těžkých transformačních procesech, kdy staré umírá a rodí se nové na kvalitativně vyšší úrovni, což není vůbec jednoduché. Naštěstí hvězdy naznačují, že bychom se z toho všeho, co už se odehrálo v minulosti a ještě bude nyní odehrávat, můžeme poučit a konat bez ohledu na to, co se kolem děje, moudře a s nadhledem. Věnovat se tak budeme sami sobě, svým blízkým a všemu, co nám dělá dobře. Neděle by měla být ještě o něco příjemnější. Ne, že by se věci problémové neděly, ale budeme to brát spíše jako zkušenost, ze které budeme vycházet, až to bude důležité a tedy potřeba. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
1: It's a kind of magic.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jste s Rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Grilování, tak to je aktivita, kterou my Češi prostě milujeme. Pohoda, pobyt na čerstvém vzduchu, dobré jídlo, pití, zábava s přáteli, no a rozpálený grill k tomu. Je ale tenhle způsob úpravy jídla vůbec zdravý? No tak na to jsme se ptali předního odborníka na výživu, Petra Havlíčka.
2: Je to taková naše tradice, u nás se grilluje od zahrad až po balkony, takže asi říkat, že grilování bychom neměli zařazovat do zdravého stravování, není úplně nejideálnější. Nicméně je potřeba vědět, co lze grilovat, jakým způsobem mám věci grilovat, tak abych si nevytvořil jídlo plné karcinogenu.
1: A tohle hrozí zejména v případě, že opékáme maso na otevřeném ohni, grilujeme mastná jídla a dochází tak k přepalování tuků. Každopádně, ony existují fígle, které nám pomůžou minimalizovat ty neblahé účinky grilování.
2: Maso třeba nenakládám do různých olejových marinád, za prvé, za druhé použiji různé bylinky na marinaci, které mají antioxidační aktivitu. No a potom použiji takové ty klasické přísady, jako je třeba hořčice nebo kečup, což jsou taktéž potraviny s větším množstvím antioxidantů, takže nás malinka to ochrání i před těmi potenciálními karcinogeny, které při tom grilování mohou vznikat.
1: A takovou skvělou bylinkou je například rozmarín. Ten jídlo krásně provoní, ale taky je velmi silným antioxidantem. Má pozitivní vliv na naše trávení, pomáhá od žaludečních obtíží, zlepšuje krevní oběh a taky má uklidňující účinky. Takže se nám po té večerní grilovačce bude i hezky spát.
0: Tak teď už to víte.
3: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Na Hlučínském jezeře léto nezastavuje.
4: Rozjeď wakeboarding, vezme paddleboard, chyť vítr na windsurfingu nebo vyzvi partu na beach volejbal, workout, minigolf i plovoucí mola. Všechno na jednom místě.
3: Přijď si to vyzkoušet nebo rezervuj sportoviště na www.sak.hlučin.cz.
5: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu, apka, výlety, body a hlavně odměny.
5: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
5: No jasně.
4: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
6: Vedro k padnutí? Tak ho schladíme po našem. Už 22. července slavíme Vánoce v létě. Jedině na rádiu.

Vesna na rádiu Čas, hrajeme hity, které milujete, a mimochodem i tohle je vlastně taková mezinárodní spolupráce, protože na písni Moravo spolupracovala Vesna právě se slovenským reperem Egem. Takže to by se tak dalo srovnat jako třeba taková kooperace, kterou má právě teď Jennifer Lopez a Alok. Oni totiž společně vytvořili skladbu, která se jmenuje Everything is Fine. No a dokonce se dá najít na YouTube a na streamovacích platformách ve dvou variantách. Tak já jsem vybrala tu taneční, schválně si kousek poslechněte.

0: Zní to hezky, má to takový pěkný taneční sound. Mimochodem, tuhle píseň najdete ještě ve druhé verzi, tahle se jmenuje PM a ta druhá AM a ta je taková pomalejší a to proto, že tenhle projekt zkoumá témata vnímání, odolnosti a kontrastu mezi vnějším vzhledem a vnitřními emocemi, spíše než aby prezentovali jednu verzi jako remix druhé, tak dvojice pojala vydání jako dvě doplňkové interpretace stejného emocionálního příběhu. To je hloubka, to je hluboké, až jsem se z toho úplně započila. Ale jinak hitovka pěkná. Možná do budoucna hit, který budeme milovat. Jennifer Lopez a Alok. Mimochodem, teď mi napadlo, kolik Jennifer vlastně je. Už celkem dost, že? Ona vypadá pořád stejně. Já se musím podívat, to jsem si nedohledala. Vypadá úžasně, neustále. Tak to asi už nenajdu. No každopádně, víme, že jo. A trošku jí holky i závidíme. Novinka od Jennifer Lopez a Aloka najdete na streamovacích platformách, taky na YouTube a možná někdy i u nás. Zatím ty ověřené hity, které milujete. Krásné dopoledne ještě stále.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

Radio Chas. Hity, které milujete. Chas. Radio.

To je asi moje nejoblíbenější od Michaela Jacksona, They Don't Care About Us na rádiu Čas. To se i rýmuje, protože hrajeme hity, které milujete, teď to víte. I takhle v sobotu 18. července, krásné dopoledne. No a podíváme se letem světem internetem, protože teď mě teda hodně pobaví.

0: testy, tak můžou představovat riziko. Úřady teda zatím nezveřejnily, o jakou značku šlo. Každopádně, no, to může mít celkem zásadní a zajímavý vliv, že? A prostě jako i takhle se dá řešit porodnost, no. Ale jako, já to těm mladým nepřeju.
1: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
4: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
7: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
8: Rádiu Čas.

0: Ajalex, na to vždycky zapomenu, že to tam je Ajalex, roztančená sobota s rádiem Čas, hity, které milujete. I když teda je teplo, tak už za chvilku se podíváme na Vánoce. Nebojte, nezbláznila jsem se, jen si počkejte, tak během 10 minutek vám prozradím víc. Ale ještě předtím na přelomu hodiny, protože nás čeká ta 11. se podíváme na počasí, tak dneska teploty velmi příznivé, 25 stupňů Celsia, polojasno, občas může lehce, ale opravdu jenom lehce tak nějak jako zakrápat. Zítra nás čeká deštivý den, zataženo a 25, no a pondělí bude takové za mě asi nejpříjemnější, už bude skoro jasno a 22 stupňů Celsia. Krásné dopoledne, zvon Rádia Čas vám ještě stále přeje Lenka Líšková.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Jsi číhaná nebo máš jenom umyté vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
0: Ne.
4: Nějaký
0: ani nemám umyté, jenom jsem se asi přeležela.
4: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
0: Ano.
4: Vypadá to hezky, jako, takže fakt chválím.
0: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9.
3: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

vybaví, když se řeknou Vánoce. Tak možná někteří z vás si teď klepou na čelo a říkají, dítě 18. července, co ta Lenka na tom rádiu čas blbne, jo. Ale tak jenom, co se vám vybaví, jestli je to třeba cukroví, nebo to, že o tom někdo mluví už 5 měsíců dopředu, nebo nakupování dárků, možná i pohoda, trošku by mě to zajímalo. No, já se musím přiznat, že když se řeknou Vánoce, tak od jisté doby se mi vždycky vybaví to.

Indická verze Jingle Bells. Já to miluju. Je to taková angličtina, kterou já zvládám a ovládám. Zní to stejně, jako když já se snažím mluvit anglicky. Ale vraťme se zpátky k těm Vánocům. Proč právě teď mluvím o Vánocích? No, protože jsme si říkali, že je venku vedro, léto, takže bychom si to trošku ozvláštnili a že nehodláme čekat na to, až budou všude na Vánoce reklamy a už zase budeme kupovat řetězy a kapry a podobně. Že si ty Vánoce prostě uděláme teď v létě, že se trošku schladíme a tak nějak se pořádně připravíme. Takže už příští středu, 22. července, na Rádiu Čas se můžete těšit na Vánoce v létě. Budeme hrát ty největší vánoční hity, taky samozřejmě sbírat recepty na cukroví a kromě toho se podíváme taky na ty nejzajímavější vánoční tradice. A myslím si, že si pustíme i tohle.

0: Hity, které milujete na rádiu Čas, takhle při sobotě 18. července a svátek slaví všechny drahušky, všechno nejlepší. A pojďme se podívat do světa, co se děje, ať máme klid, že u nás je to ještě v pohodě. Přesuneme se do Ameriky, kde se stal velmi kuriózní případ, protože tam jeden mladý muž vyloupil obchod a to, co z něho ukradl, je celkem zajímavé. On ukradl kotě. Koťátko, malé, roztomilé koťátko, ale místo toho, aby si ho odnesl domů a radoval se z nového kamaráda, tak si řekl, když kotě, tak i peníze. No a rozběhl se do nedaleké banky a právě tu banku se pokusil vykrást s kotětem v ruce. Já si úplně představuju tu situaci, jak volá někdo z banky na tu policii a říká, prosím vás, snaží se nás tady vykrást, rychle přijeďte. A policie se ptá, no a co má, je nějak ozbrojen nebo tak? Ne, jenom má v ruce kotě. Takhle to možná zřejmě vypadalo. Každopádně muže policie samozřejmě spacifikovala, koťátko mu zabavila, to kotě neutrpělo žádné zranění, no a právě teď čeká na adopci. Myslím to kotě, ne ten zloděj, ten čeká na trest. No. Takže takový kuriózní případ z Ameriky. Já tak přemýšlím, no, že si třeba nevybral nějaké jako nebezpečnější zvíře, že to kotě. Kdyby si vybral třeba aligátora nebo tak, a nebo možná si říkal, že bude tak roztomilý a udělá tak roztomilá očka i s tím kotětem, že mu ty peníze prostě dají, no.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Léto je v plném proudu a to znamená, že vás možná čeká dovolená v Chorvatsku. Mimochodem slyšela jsem, že Chorvatsko hodně podražilo, že to vyjde teďka na celkem dost peněz. Každopádně to celkem nevadí, protože i tam se můžete obohatit, jako to udělali dva Češi. Oni tedy v Chorvatsku krátkodobě pracují, ovšem v ulicích letoviska Mali Lošin našli značkovou tašku s více než 45 tisíci eury, což je zhruba 1,1 milionu korun. Uvnitř navíc byly i osobní věci majitele. No, podle policie ale nález neodevzdali a tašku si nechali. A když je později ta policie vypátrala, tak část peněz už chyběla. A dokázali teda propařit hodně, hodně velkou část, myslím, že okolo 100 tisíc to bylo. Oba muži samozřejmě skončili ve vazbě a čelí podezření z přisvojení nalezené věci. A co teda tvrdí, to mě pobavilo hodně, je, že tašku našli náhodou při procházce a chybějící peníze nevzali. No jasně. Teda ale kde jsou ty doby, kde jsou ty doby, kdy jsme do Chorvatska vozili jenom řízky, že jo?
1: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekon

Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie My. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie My. Jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas. Rádio Čas.

0: No, už se nám to blíží, pravé poledne, čas oběda, tak doufám, že se vám pod rukama tvoří něco velmi, velmi dobrého, voňavého právě při poslechu Rádia Čas a hitů, které milujete. Ta příští hodinka bude opět totálně nadupaná, ale ještě předtím se podíváme, jaké nás o tomto víkendu čeká počasí a na co se můžeme těšit. Tak dneska ty teploty budou celkem příjemné a příznivé, budou se pohybovat okolo 25 stupňů Celsia. Celkem bude polojasno, může lehce i sprchnout. Zítra stejné teploty 25, ovšem toho deště bude trošičku víc, polojasno. No a v pondělí nás čeká skoro jasno a 22 stupňů Celsia, i když samozřejmě uvidíme, co z toho vyleze, protože já mám pocit, že poslední dny si to počasí dělá, co chce.
1: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Si číhan

0: nebo máš jenom umyté vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
1: Ne.
0: Nějaký
1: ani nemám umyté, nic, jenom jsem se asi přeležela.
0: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
1: Ano.
0: Vypadá to hezky, jako, takže to fakt chválím.
1: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9. Rád.

0: Pohodové popoledne s rádiem Čas. Ještě stále vás zdraví Lenka Líšková. Máme sobotu 18. července. Hrajeme vám hity, které milujete i takhle při tomhle víkendovém dnu. A já doufám, že se to tak nějak užíváte, ať už jste kdekoliv. A teď se podíváme letem světem internetem, protože, pánové, sáhněte si do svědomí, jo. Když se díváte na nějaký sportovní přenos, třeba na tenis, tak někdy přece jenom je vidět více, než třeba by si ty sportovkyně a závodnice přáli, že jo. Bývalo to většinou tím, že ty přenosové vozy a ti kameramani tak nějak zabírali to, co se nám na těch dámách líbí nejvíc. Ovšem, tomu je teďka konec. Evropské televize totiž dostali nový manuál, jak při atletických přenosech zabírat sportovkyně. Jeho cílem je omezit záběry, které sportovkyně sexualizují, a doporučení se týkají například detailních záběrů na tělo, nízko umístěných kamer a nebo zpomalených opakovaček bez sportovního významu. Místo toho by se prý přenosy měly více soustředit na výkon, techniku a samotný závod. To si myslím, že je velmi dobrá cesta. Mimochodem, když jsem četla komentáře tady pod tím článkem, tak i muži tomuhle tleskali, takže jako ano, palec nahoru, pojďme se dívat na sport a ne na pozadí.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní

Nádherná píseň, nádherná věc. Leny a Marpo, My dva. No a uvidíme, možná i tuhle vypalovačku Leny a Marpo zaspívají na našem megakoncertu Rádia Čas, který proběhne už 21. listopadu v Ostravar aréně. Mimo Leny a Marpa tam bude taky kapela Europe, David Koller, Olympici, takže opravdu ta soupiska velmi, velmi nabušená a já doufám, že bude nabušená i celá hala. Zatím to vypadá velmi dobře, dokonce některé sektory už jsou vyprodané, takže pokud přemýšlíte o nákupu lístků, tak dlouho nepřemýšlejte, jo? Časradio.cz, tam si ještě stále můžete vybrat ty nejlepší lístky v hale. Čas. Radio Čas.

0: které milujete kamkoliv, kdykoliv se právě teď nacházíte, ať už nás ladíte přes DAB+ po celé České republice, nebo třeba přes web na časradio.cz. Mimochodem, tento víkend opravdu vypadá, že bude hodně, hodně krásně, tak kam vyrazit, to vám prozradím právě teď.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Zvu vás na skvělou výstavu do Muzea Šipka ve Štramberku s názvem Poklady, které nezmizely. Uvidíte spoustu artefaktů, které byly nalezeny ve Štramberku a okolí v posledních letech. A to, čím je ta výstava hodně speciální, tak je to, že všechny tyhle artefakty byly nalezeny náhodně veřejností. Takže takové skryté poklady. Víc informací najdete na www.muzeumšipka.cz.
2: Za námi týden plný výher.
1: Rozdali jsme lístky na hororový cirkus, Shakespeareovské slavnosti, retro dance party a kupu dalších. Megaléto na Rádiu Čas jede naplno. Další dávka vstupenek tě čeká už v dalším týdnu.
2: Od pondělí opět startujeme. Megaléto Rádia Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon, na lidech záleží.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toší se svět

0: Už se tak krásně společně překulujeme do odpoledne na Rádiu Čas. Stále hrajeme hity, které milujete. Už za chvilku nás čeká spousta zajímavých informací, taky spousta muziky, no ale ještě předtím samozřejmě pohled na počasí. Tak dneska ty teploty celkem příznivé, maximálně 25 stupňů Celsia. Může občas ale jenom opravdu lehounce, velmi lehounce sprchnout. Zítra to bude trošku víc propršené, zataženo, přehánky 25 stupňů Celsia. No a začátek týdne, ten přinese trošku víc sluníčka, v pondělí bude skoro jasno a teploty maximálně na 22 stupních. No tak uvidíme, kolikrát se to za ten víkend ještě změní.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Jsi číhaná nebo máš jenom umyté vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
0: Ne.
2: Nějaký
0: ani nemám umyté, jenom jsem se asi přeležela.
2: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
0: Ano.
2: Vypadá to hezky, jako, takže fakt chválím.
0: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hity, které milujete na rádiu Čas, takhle při sobotě 18. července. A jdeme se podívat letem světem internetem, protože tahle zpráva mě opravdu hodně pobavila. V Německu totiž musel nečekaně zastavit vlak. A teď, přátelé, pozor, kvůli čemu, jo? Bylo to kvůli tomu, že na záchodech došel toaletní papír. Situaci pohotově zachránil vedoucí vlaku, který vyběhl na nouzový nákup do nejbližšího supermarketu, čímž si na internetu okamžitě vysloužil vlnu nečekané slávy. Krásná zpráva a mě teda hodně vždycky, když najdu nějaký takový článek, baví komentáře pod tím, jo. Dianka napsala, nebyl by to klasicky furt problém, kdybyste ho nekradli. Peťa zase komentuje, v Česku je vzácnost, že tam je. A to teda, jako říkám, že tak to je. A tady Vincent to komentuje slovy, abyste se nepo. Mimochodem německému průvodčímu opravdu tleská.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
1: Mami, tati, ještě sem a ještě tam a ještě do vody.
2: Znáte ten den, kdy dětem energie nikdy nedojde? Léto u Hlučínského jezera si děti i rodiče zamilují. Brůzdaliště, hřiště a plovoucí mola pro nekonečnou zábavu. A rodiče, ti si konečně stihnou i dopít kávu.
3: Přijeďte třeba na víkend.
2: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
4: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu, apka, výlety, body a hlavně odměny.
4: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
4: No jasně.
3: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
0: Hity, které milujete.

Já to většinou, když vysíláme ráno s Ráďou, tak já to většinou zpívám, jo? A zní to takhle. It's a final countdown. No, a v originále to zní takhle. It's the final countdown. Tak samozřejmě, že ty dvě verze jsou si hodně, hodně podobné. Každopádně, jestli chcete slyšet kapelu Europe naživo a pořádně si užít naprosto geniální a nadupaný koncert, tak 21. listopadu Ostravar Arena, megakoncert Rádia Čas. Europe nebudou na pódiu sami, bude tam taky David Koller, Olympici, a nebo Leny a Marpo, takže opravdu veliká akce tady v Ostravě. A lístky jsou stále k dispozici v předprodeji na časradio.cz. Jinak já to říkám vždycky pořád, ale vy si na mě na podzim vzpomenete, jo, jako vzpomenete, že už tam třeba nebude to místečko, ze kterého nejlépe vidíte a podobně. Takže neotálejte, časradio.cz, kupte si lístky, nebo někomu můžete udělat radost. Mimochodem doporučuji taky příští týden poslouchat Rádio Čas, protože v rámci megaléta možná nějaké ty lístky taky padnou. Hity, které milujete.

Pohodové odpoledne společnost takhle při sobotě 18. července vám dělá Rádio Čas a hity, které milujete. No a už za chviličku si můžete vychutnat pořad Energiemi s Evou Rigler a dneska teda na hodně zajímavé téma. Musím říct, že i mě se týká, takže si to s chutí poslechnu. Je to o ženském metabolismu, o tom, proč třeba, když děláme všechno správně, hýbeme se, jíme dobře, tak to nefunguje. Protože prý je i důležité, s jakým pocitem jíme a nejenom složení jídla. Témata jako jak se můžou naše pocity propsat do imunity nebo hormonálního cyklu a proč je břicho naším radarem a signalizuje nám, že se něco v našem životě neděje správně, tak o tom všem jsme si povídali s Kateřinou Fialovou, lékařkou, která spojuje vědu a citlivost k ženskému tělu. A vy si pořad Energiemi, podcast Energiemi, můžete dopřát už dneska po 14. hodině odpolední a nebo najdete všechny díly taky na časradio.cz a nebo na streamovacích platformách.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vyváš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
5: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
6: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Jsi číhaná nebo máš domumité vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
2: Ne.
1: Nějaký
2: ani nemám umyté, jenom jsem se asi přeležela.
1: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
2: Ano.
1: Vypadá to hezky, jako, takže fakt chválím.
2: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas. Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
3: Já vás vítám u poslechu podcastu Energiemi, podcastu o životním stylu, o radosti ze života, o zdraví fyzickém i psychickém, ale hlavně o té správné energii. Co je to nepružný metabolismus? Proč se váha nehýbe, i když děláme opravdu všechno správně? Jak se můžou naše pocity propsat do naší imunity nebo třeba do menstruačního cyklu? A kdo jsou to holky a lesponky? Tak nejenom o tom si dneska budeme povídat.
0: Hra s Energiemi. Evou Rigler.
3: Lékařka, která spojuje vědu a citlivost k ženskému tělu. A když se zdraví začne hroutit, pomáhá najít příčiny, nejenom potlačit příznaky. Přes 10 let se věnovala vědě, fyzi

0: psychologii a také výuce budoucích lékařů. Jenomže když potom sama onemocněla, začala hledat cesty, které v učebnicích tak nějak chyběly. Dneska pomáhá ženám porozumět jejich tělu, zdraví a třeba taky únavě, ze které se prostě nedá vyspat. Otevírá témata, která jsou ještě stále velmi podceňována. Od výživy přes prevenci, důležitost psychického prožívání až po naše nastavení ve vztazích a jejich význam pro zdravé tělo. Kateřina Fialová, můj dnešní vzácný host v podcastu Energiemy. Katko, dobrý den, já vás tady moc vítám.
1: Dobrý den, moc děkuji za pozvání a děkuji za krásné uvítání.
0: Já už jsem v úvodu naznačila, že my mimo jiné dneska budeme řešit nepružný metabolismus. To je vlastně pojem, se kterým já sama jsem se setkala úplně prvně, a to u vás. Co si pod tím pojmem představit?
1: Nepružný metabolismus je metabolismus, který vlastně není flexibilní. Ten správný fyziologický pojem je neflexibilní metabolismus. A to, co je zdraví, to, co chceme, to, co nás povede nejenom k redukci, ale vlastně i ke zdraví, tak je metabolismus, který přepíná mezi dvěma zdroji energie podle toho, co zrovna dělám, podle toho, kdy jsem se naposledy najedla a tak dál a tak dál. A to mezi sacharidy a mezi tuky. A vlastně nepružný metabolismus, to je spíš takový jako můj termín, aby to bylo pochopitelný i té laické veřejnosti, je metabolismus, kde, když to trošku zjednoduším, jsou ty tukové zásoby vlastně jako uzamčené. A čerpám hlavně ty energetické zdroje ze sacharidů a pak případně ještě z bílkovin. Což je to živina, kterou bychom primárně jako zdroj energie využívat neměli. Ale tím, že ten metabolismus nefunguje tak, jak má, není flexibilní a nečerpá tuk jako palivo nebo jako zdroj energie, tak potom sahá třeba i do těch bílkovin.
0: Jak se to pozná? Jak třeba já sama poznám, že by se mě to mohlo týkat?
1: No, ono to často začíná takovým tím, co jste říkala hned na začátku, ve chvíli, kdy žena řekne, a je to hodně jako takové typicky ženské. Muži tohle až tak moc ten neflexibilní metabolismus nezažívají, ale stává se to častěji u žen a stává se to častěji u žen po 40. roce života. A ty ženy přijdou s tím, že řeknou, já se tak strašně snažím, já dělám všechno správně, ale vlastně pořád nehubnu. Tady nejde jenom třeba u té redukce, nejde jenom vlastně o energii, kterou přijmu a kterou vydám, tak jednoduchý to bohužel v tom lidském těle není. Tam jde vlastně i o nějaký jako hormonální a nervový regulace a hormonálně nervový regulace a kompenzační mechanismy, takže to není jenom taková jako čistá matematika, příjem, výdej. A jak to já na svém těle poznám je tak, že třeba vlastně při snížení toho energetického příjmu výsledky nevidím, nebo je vidím jenom v začátku a pak se to tak nějak jako zasekne nebo zastaví a už to nepokračuje. A další takový příznaky můžou být únava, můžou to být vyšší chutě na sladký, může to být to, že nevydržím delší dobu bez jídla, může tam být i taková nějaká, jako říká se tomu vegetativní symptomatologie, jakože když jsem nějakou delší dobu bez jídla, tak mě bolí hlava, opotím se, mám třes rukou. Patří tam třeba i padání vlasů, jsou to takový, všechno to jsou takový jako nespecifický příznaky, ale tak nějak vlastně s celým tím obrazem a příběhem toho pacienta se to potom dá poskládat, že ten metabolismus pravděpodobně nebude flexibilní. No a pokud bychom si to chtěli ověřit někde v krvi, tak pak je fajn testovat hodnoty, jako je inzulín nalačno, což nikdo moc vlastně nedělá. To děláme třeba až pak u pacientů, kteří přijdou s tím, že mají diabetes nebo cukrovku. Ale v rámci prevence, v rámci nějakého ohlížení se na to, jak moc jsem zdravá, jak moc to moje tělo funguje v rovnováze, jak moc jsou tam ty hodnoty optimalizované, se toto v medicíně určitě nedělá. Takže může to být inzulín, nebo bylo by fajn, kdyby to byl inzulín, kdyby to byly volné mastné kyseliny, zároveň k tomu glykémie, případně glikovaný hemoglobin. Tady tyhle hodnoty nám můžou napomoct k tomu ukázat to, jestli ten metabolismus je flexibilní nebo není.
0: Posloucháte podcast Energiemy na Rádio Čas. Dneska si povídáme s paní doktorkou Kateřinou Fialovou a za chvíli budeme pokračovat.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádio Čas a dneska si povídáme s paní doktorkou Kateřinou Fialovou.
1: To jsou pro mě všechno takové velmi odborné výrazy, ale výraz, se kterým se podle mě velmi často setkává i laická veřejnost, je kortizol. Jako vlastně ten strašák, ten stresový hormon, který nám napáchá neplechu s naším tělem. Může třeba i ten kortizol v tomhle ohledu hrát roli?
2: Může a velmi často hraje. Ten neflexibilní metabolismus je často postavený na takzvané inzulinové rezistenci. To je hormonální nerovnováha, která je jako velmi častá. Spousta lidí má spojenou potom s cukrovkou, ale ona nepředchází jenom cukrovce, předchází většině chronických onemocnění, onemocnění, které se týkají srdce a cév, onkologických onemocnění. A hormon inzulin a hormon kortizol jsou takový parťáci, oni si jdou jako hodně na ruku, hlavně v tom nedobrým, v tom, co nechceme. A většinou tam, kde je nějaká jako dysregulace kortizolu, tam ani vlastně hormon inzulin nefunguje tak, jak by měl, nebo respektive buňky na něho nejsou citlivý, tak, jak by mohly být. A když to převedu do něčeho jako takového konkrétnějšího, jednoduššího, možná líp pochopitelného, tak vlastně i to, že jsem třeba delší dobu pod vlivem kortizolu, jako toho stresového hormonu, mě nakonec, i přesto, že třeba mám stravu úplně jako ukázkovou, může přivést k inzulinové rezistenci a tudíž vlastně jako k metabolismu, který nebude pružnej.
1: Co s tím já můžu dělat? Ve chvíli, kdy se mě to bude týkat, budu mít třeba zvýšené hladiny kortizolu, bude tam nějaká forma inzulínové rezistence, co já sama za sebe s tím můžu udělat?
2: No, v první řadě si myslím, že je fajn to jako nedohadovat se tam nějak jako podle příznaků, protože většina těch příznaků je nespecifických a může patřit třeba i k něčemu jinému, takže určitě v první řadě nechat se otestovat a pokud tam ta inzulinová rezistence vyjádřená je, tak ona ještě může, aby to nebylo tak jednoduchý, tak ona ještě může být jako spojená s vyšším kortizolem, ale to, co je mnohem častější, je to, že ty hladiny kortizolu jsou nízký. Že jsou ještě vlastně nižší než takový, jaký potřebuju k tomu, abych zvládla dobře fungovat, abych zvládla vlastně jako takový to běžný fungování. A spousta žen, kterým kortizol nechávám testovat, vlastně nakonec přichází s výsledkem toho, že ten stresový hormon už je nízký. To už je vlastně ta další fáze. Ta první fáze, která tomu předchází, je ta, že ho produkují dlouho a hodně. A pak přichází ta fáze, že jeho ještě míň, než bych ho potřebovala. Takže abych teda odpověděla na to, co já s tím můžu udělat v případě, že vím, že mám inzulinovou rezistenci, tak takovým úplně jako nejjednodušším nástrojem, jak z toho ven, je pohyb. A bude to taková jako kombinace nějakého kardiopohybu, ale zároveň silového tréninku. To je něco, do čeho spousta žen nechce jít, ale vlastně silový trénink, který nemusí být nutně ze začátku, pokud na to vůbec nejsem zvyklá, nic mě to neříká, nemusí vypadat tak, že budu zvedat na bench nevím kolik kilo, ale může to být klidně a cvičení s vlastní vahou těla, s odporovými gumičkami a tak dál, tak dál. A vlastně tvořím svalovou hmotu, kde se ten inzulín může tak jako nejlíp vyřádit a tím vlastně zvedám tu citlivost. Ta citlivost se zvedá i složením jídla, kolik je tam bílkovin, kolik je tam tuků, kolik je tam sacharidů, jaký druh sacharidů to je, jestli jsou to spíš jako jednodušší sacharidy nebo složitější. Hodně tu inzulinovou rezistenci dělají a zároveň i leptinovou rezistenci dělá fruktóza, což je cukr, který se v našem těle chová vlastně jako alkohol, hodně podobně jako alkohol, i přesto, že alkohol to není. A zároveň je to cukr, který naše tělo v podstatě nepotřebuje, dokáže si ho vytvořit z jiných zdrojů. Je to něco, co je součástí ultrazpracovaných potravin a asi takových jako 70-80% potravin, který najdeme jako v supermarketech. Jsou to často takový ty skrytý cukry, které jsou třeba v rezincích, vlastně v takových hotových omáčkách, v podstatě v jakémkoliv jídle, které už je nějak jako předpřipraveno, nějak trošku jako obarveno, aby vypadalo. Takže tam se hodně ta fruktóza nachází a ta tu inzulinovou rezistenci podporuje velmi silně. Takže možná úplně takový ten první dobrý, velmi dobrý, moudrý a jednoduchý krok může být to, že se zaměřím na to, kolik mám v jídelníčku třeba tady těchhle potravin. Ještě mě k tomu napadá jedna věc. Ženy, které nakonec šly do takzvaného kontinuálního měření glykémie, kdy mají vlastně na těle jako senzor, který jim snímá hladiny krevního cukru v průběhu 24 hodin, tak velmi často potom byly jako překvapený tím, že třeba například po koláčku, který doma upekla babička, dali si ho s babičkou ještě jako v nějakým třeba příjemným prostředí, že jim vlastně glykémii nebo tu hladinu krevního cukru v podstatě vůbec tady ta buchtička nebo koláček nezvedlo, ale nějaká granola kupovaná nebo omáčka k těstovinám, která už byla jako koupena jako hotová, udělala špičku krevního cukru. To je to, co potom vede k té rezistenci, k tomu nepružnému metabolismu. To, když jsou tam vlastně ty špičky toho krevního cukru vysoký a jsou tam často a dlouhodobě.
1: Katko, vy jste zmínila alkohol. My žijeme v České republice a patříme mezi špičky, světové špičky v konzumaci alkoholu. Co dokáže napáchat alkohol s naším zejména ženským tělem?
2: No, dokáže napáchat velký škody hodně pak po té čtyřicítce. Spousta žen tak nějak jako přirozeně zkušenostní s tím alkoholem po tom 40. roce dospějí k tomu, že nezvládají třeba už ani jako skleničku večer. Tam je to o tom, že po tom 40. roce života jsou játra zaměstnaný tou obrovskou hormonální bouří, která tam probíhá a ve chvíli, kdy do toho ještě přidám skleničku proseka, tak to opravdu pak na tom svým těle druhý den ráno poznám. Ale to, co alkohol jako obecně dělá, tak zvyšuje chuť k jídlu, pomáhá vlastně k té inzulinové rezistenci, k ukládání tuku a tak dál a tak dál. Není to něco, co by našemu metabolismu dělalo a hormonům, co by dělalo dobře. A zvyšuje pak po té 40, tam je vlastně obrovským tématem vysoká hladina estrogenu, ještě vyšší, než jsem měla v tom plným reprodukčním věku a alkohol tady vlastně v tomhle období pomáhá ten estrogen ještě zvyšovat, nebo spíš přesně řečeno, jako hůř se ten estrogen pak dostává z těla ven a ty jeho vyšší hladiny tam zůstávají. A to je něco, v čem nám rozhodně není dobře.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádio Čas. Dneska si povídáme s paní doktorkou Kateřinou Fialovou a za chvíli budeme pokračovat. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
3: Včera mi bylo málo, dneska je mi pocit, se to stalo, nevím. Každopádně jsem...
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádio Čas a dneska si povídáme s paní doktorkou Kateřinou Fialovou.
1: Katko, já jsem se u vás setkala taky s dalším
2: naprosto úžasným pojmem, který jsem nikde jinde neviděla.
1: Aha.
2: A to jsou holky alespoňky. Kdo jsou to holky alespoňky?
3: Já se snažím takový ty odborné věci popisovat slovama, které budou pochopitelné všem, i těm, kteří vzdělání ve zdravotnictví nemají, protože věřím tomu, že ve chvíli, kdy pochopím nebo se víc přiblížím k tomu, jak to moje tělo funguje, že budu víc motivovaná taky následovat to, co mě dělá líp. No a holky alespoňky vznikly vlastně, teď půjdu někam jako trošku jako do hloubky, z vztahu, který je mezi mámou a dítětem v raném dětství. Nebo mezi dítětem a pečující osobou. Ona ne vždycky to musí být maminka. Někdy je tam tou pečující osobou někdo jiný, ale řekněme maminka v uvozovkách. A oni se tam popisují tři takový typy vazeb. Taková ta ideální, v tom ideálním světě je vazba, která je bezpečná. Kdy já jsem jako malá holčička viděná, kdy jsem milovaná bezpodmínečně, kdy jsem přijímaná taková, jaká jsem a kdy jsem vyživovaná. Nejenom materiálně, ale vlastně i nějak jako duševně. To je součástky toho, je to, že jsem jako viděná, že cítím, že ty dobrý věci jdou ke mně, že ten vztah, ta láska je tam jako obou strany. To je vazba, která se popisuje jako bezpečná. A potom je ten druhý typ vazby, je vazba nejistá, kde je vlastně jako tak trošku nejistý, že budu přijata taková, jaká jsem, kde je ta bezpodmínečná láska nejistá, nebo ne, vždycky tam je. A protože to dítě, to miminko, udělá úplně všechno pro to, aby bylo přijatý, aby ten vztah tam byl, aby tam byla ta sociální interakce, je to pro to mimčo stejně důležitý jako mateřský mlíko, tak se to dítě přizpůsobí. A vlastně to, co já zažívám v tom raném dětství, dělá nebo může dělat velmi silný otisk toho, jaká já budu jednou, až budu velká. A může to být pak vlastně taková holka alespoňka. Holka, která byla dřív vlastně zvyklá na to, že tak alespoň tady toto mě stačí. Tak alespoň mě stačí to, že mě ta máma nebo ta pečující osoba přijímá v těchto případech. Takže takhle nějak vznikl pojem holka alespoňka.
2: Jak se potom taková holka alespoňka může poznat v tomto pojmu v dospělém životě? Nebo co taková holka alespoňka zažívá potom v té realitě všedních dní?
3: Jsou to často ženy, které jsou jako málo kdy dost. Oni jsou na to zvyklí. To, co jsem zažila v tom dětství, tak velmi často, pokud s tím nějak jako nepracuju nebo se tam něco nestane v tom vnějším světě, co by to změnilo, tak vlastně vyhledávám to, co znám z toho raného dětství. Hlavně v těch vztazích. Takže i potom si hledají ty partnery, pro který vlastně nikdy nejsou dost. Nikdy nejsou přijatý takový, jaký jsou. Součástí toho může být i to, že se vlastně jako musím hodně snažit, abych byla v tom vztahu viděna, aby mě ten partner přijal, aby aspoň, alespoň občas řekl, mám tě rád, nebo teďka ten čas s tebou je fajn, nebo aby alespoň občas mě napsal, miluji tě.
4: Posloucháte podcast Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
2: Jak dalece se právě vztahy propisují do toho našeho zdraví?
3: Propisují se dalece. To je něco, co si možná spousta žen, který pak třeba ke mně přichází, úplně na začátku neuvědomuje a vnímáme právě ty stresory v tom, že stresor je to, že toho mám hodně v práci, ale takový ty možná víc pro zdraví jako zákeřnější stresory jsou stresory, které jsou dlouhodobý. Oni nemusí být nějak výrazný, klidně můžou být takový jako podprahový nebo mírný intenzity. I tou intenzitou, tou mírnou intenzitou je pak daný to, že já to vlastně jako stresor nevnímám, protože pořád je to vlastně dobrý. Alespoň takhle mě to pořád jako stačí. A to je stresor, tady vlastně ten dlouhodobý stres je stres, který, nebo stresor, který je nejzákeřnější. Pak je to ještě taková jako nevyspytatelnost, třeba v tom vztahu a může to být ve vztahu jako k partnerovi, mýmu životnímu partnerovi, anebo i ve vztahu jako k šéfovi, který se občas chová tak a občas se chová jinak a já vlastně nevím, co mám udělat, abych byla přijatá. Tady ta nevyspytatelnost je možná ještě větší stresor než ten dlouhodobý stres.
2: Jak se to teda může potom demonstrovat na tom našem těle? Ať už jsou to neúplně funkční vztahy partnerské, nebo třeba neúplně funkční vztahy na pracovišti, kdy třeba máme šéfa, který nás opravdu neustále drží v pozoru a neustále nám zvyšuje tu stresovou hladinu. Tak jak to my poznáme, že už to došlo do fáze, kdy se to propisuje do té naší fyzické schránky?
3: No, ono je to většinou rozpoznaný až jako později, v těch pozdějších stádiích, ale poznat se to dá vlastně sledováním toho těla. To je taky něco, na co nejsme vlastně moc ještě zvyklí, k čemu nejsme moc vedení, nebyli jsme v tom vychovávání a hlavně hodně žijem v hlavě. To je, jak kdyby ta hlava byla kolikrát od toho těla odříznutá a žiju v hlavě a v těch myšlenkách, ale nevnímám to, co mě říká to moje tělo. A ono to ví vždycky dřív, než je to propsaný do toho pocitu nebo do té emoce. A může to být třeba to, že častěji zatínám čelisti u toho pánevního dna, že ho mám častěji zatnutý, nebo že jako sevřený. Není to tak jako dobře detekovatelný, jako jsou ty čelisti, ale vlastně to, co dělá moje čelist, jako zrcadlí i to, co dělá moje pánevní dno. Může to být to, že ty půlky mám často stažený k sobě a vlastně teďka třeba ani v žádný jako stresový situaci nejsem. Jsem tam v myšlenkách, ale ne třeba jako v té realitě. To, jakým způsobem dýchám, jak držím vzpřímený postoj, jestli tam třeba nejsem víc nebo dlouhodobě v nádechové pozici. Nejsou to postoje, které by byly právě nějak jako výrazný a jsou spíš jemnější, takže jde o to si toho i všímat a může to být úplně jako jemňonká ta nádechová pozice.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádio Čas. Dneska si povídáme s paní doktorkou Kateřinou Fialovou a za chvíli budeme pokračovat.
5: Cože, ty máš 150 technobodů?
6: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
5: A kde to jako najdu?
6: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
5: No jasně.
6: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
7: Vedro k padnutí? Tak ho schladíme po našem. Už 22. července slavíme Vánoce v létě. Jedině na Rádiu Čas.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádio Čas a dneska si povídáme s paní doktorkou Kateřinou Fialovou.
1: Já sama patřím mezi ženy, které celoživotně řeší téma nějaké podoby anémie. A vy sama jste o tom publikovala na svých sítích a informujete veřejnost. Jaké můžou být třeba právě znaky toho, že nám chybí železo? Jsou to třeba věci, které by nás nenapadly si spojit?
2: Většinou to tak je. A já ještě možná rozklíču ty pojmy. Anémie je stav, kdy už máme nedostatek červeného krevního barviva, hemoglobinu. To už je vlastně jako nějaká následná fáze, které často předchází to, že mám nedostatek železa. A nedostatek železa se zase nazývá jako sideropenie. A zase, když se podíváme jako na klasickou medicínu, která na ty nerovnováhy nebo na prevenci není nějak jako zaměřena, tak vlastně většina lékařů neřeší to, že mám nedostatek železa. Začíná se to řešit, až mám právě tu anémii, nedostatek červeného krevního barviva a až je ta anémie fakt jako výraznější, tak pak se to většinou klinicky nějak řeší. A mezi ty příznaky toho, že mám nedostatek železa, zase budou patřit takový příznaky, který má spousta žen, mnoho žen se vlastně od lékaře dozví, že to je i normální, že takhle to mají všichni a že neví, co je potřeba na tom řešit a bude tam patřit únava, patří tam padání vlasů, u toho železa to může být i taková jako úzkostně depresivnější symptomatologie nebo ladění, to jsou asi takový jako nejčastější příznaky, bušení srdíčka. Jo, bušení srdce, vnímání tlukotu vlastního srdce, to, že nezvládnu nějaký jako výkon, který jsem zvládla předtím.
1: Katko, může být třeba příznakem i to, že se podíváme do zrcadla a každý den zjišťujeme, že máme stále větší kruhy pod očima, i když se snažíme optimálně spát?
2: Jo, může to být i to a ta pleť, rty bývají bledší, ale tím, jak vlastně já sama sebe každý den vidím, tak to tam nemusí být a nemusím si toho všimnout. A je to fakt takový jako jemňoučky, tyhle změny můžou být.
1: Čím to je, že tolik žen v produktivním věku řeší právě tenhle problém, nedostatek železa?
2: Je to často i tím, že spousta žen v tom reprodukčním věku pořád ještě pravidelně krvácí. A dneska je to tak, že ženy krvácí spíš jako hodně. Zas je to daný tou dobou hormonální nerovnováhu, ke které to vede. A vždycky ta bilance železa je daná tím, kolik toho železa přijmu a kolik vlastně to moje tělo toho železa vydá. A na úrovni příjmu to bude železo, který mám vlastně ve stravě, v jídelníčku, tam to většinou, třeba co se týče toho železa, tak tam většinou železa nebo zdrojů železa máme dost. A to, na čem to často stojí a padá ten příjem, je vlastně střebávání železa. A tam jsme někde na úrovni žaludku, množství žaludeční kyseliny, na úrovni začátku tenkýho střeva, kde vlastně k tomu vstřebávání nedochází. A potom ten výdej znamená velmi často teda to menstruační krvácení, který může být silný, nebo může trvat víc dnů, nebo délka cyklu, to znamená délka od prvního dne, kdy krvácím, až po poslední den, než začnu znovu krvácet, může být kratší. A že je tam vlastně kratičká ta fáze, kdy znovu, protože každý menstruačním krvácením nějaký železo, nějaký zinek ztratím a je tam krátká ta doba na to, než se ty zásoby doplní a já už pak třeba zase znovu krvácím. Ale může to být i nějaký jako skrytý krvácení v trávícím traktu, nedej bože, pak nějaký jako onkologický onemocnění, kde dochází ke ztrátám krve.
1: Co s tím my, ženy, kterých se to týká, můžeme dělat? Jak to napravit nějak úplně přirozeně? A zároveň ještě jedna otázka. Proč nám lékaři předepisují železo, které nám potažmo nedělá vůbec dobře na naše trávení?
2: No, zase, já bych asi v tomto případě to neřešila úplně sama jako laická žena a nechala bych se v tom vést to nějakým lékařem, ideálně funkční medicíny. Funkční medicína je medicína, která je víc zaměřená na ty nerovnováhy. Neznamená to, že v tom těle už je nějaká patologie, nějaký onemocnění, ale nefunguje to úplně optimálně. A nemoc, nebo právě ta patologie je nerovnováha, která tam prostě jenom dlouhou dobu trvala. Funkční medicína se právě zaměřuje i na to, že ty nerovnováhy vidím, že s nimi zavčas pracuji, tak, abych zůstávala zdravá a abych se v případě toho železa třeba nedopracovala do nějaké těžké anémie. Takže moje první rada zní nechat se v tom opravdu vést, nechat si to dovyšetřit, podívat se na metabolismus železa, na jeho parametry v krvi. A to není jenom totiž o volném železe, ale je to i o zásobách železa, i o dalších parametrech, které s tím souvisí. O tom, kolik mám hořčíku, kolik mám i jiných jako mikronutrientů, o tom, kolik mám žaludeční kyseliny, protože když nebudu mít dost žaludeční kyseliny, tak to železo vstřebávat nebudu. A potom podívat se na to, jaký je krvácení, kolik dní trvá, jakou má intenzitu, jestli jsou tam sraženiny a optimalizovat i to krvácení. Ptát se, proč tam to krvácení je silný, proč jsou v něm sraženiny, proč to dlouho trvá a vlastně řešit i příčinu tady těch ztrát.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádio Čas. Dneska si povídáme s paní doktorkou Kateřinou Fialovou a za chvíli budeme pokračovat.

0: čas. Hity, které milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysokej.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádio Čas a dneska si povídáme s paní doktorkou Kateřinou Fialovou. Čím teda nahradit, za předpokladu, že budeme chtít nějak to železo do svého těla dostat, tak čím nahradit třeba právě ty na předpis psané tabletky, které mnohdy mají opravdu neblahé účinky na naše zažívání?
1: Já jsem v tomhle případě spíš za orgánovou výživu, která je taková víc jako komplexnější a je šetrnější k tomu trávení. Ten efekt je tam sice takový jako pozvolnější, pomalejší, ale nerozhodí to tolik to trávení.
0: Napadá mě v tomto kontextu ještě taky možná mýtus, který jsem slyšela, anebo možná pravda, že takovým úžasným zdrojem železa je červená řepa nebo případně šťáva z červené řepy. A za předpokladu, že žena na pravidelné bázi pije červenou řepu, tak by u ní nemělo dojít k takovému nedostatku železa. Co je na tom pravdy?
1: Zas to bude záviset na tom, jestli já jsem schopná to vstřebat, tu potravinu. A ano, červená řepa obsahuje železo a primárně by to mělo být samozřejmě tak, že si poladím ty zdroje železa ze stravy, že tam zařadím co nejvíc potravin, které obsahují železo, ale zase musí to být potraviny, které zvládnu i strávit. Spousta žen se potýká s tím, že některé věci musí ze svého stravování eliminovat, protože to nezvládnou strávit.
0: Jak teda třeba úplně jednoduše nakopnout to své zažívání? Co udělat pro to, aby nám to bříško hezky fungovalo?
1: No, začít úplně jako od začátku té trávící trubice. Spousta žen si koupí, já se pořád odkazuji na ženy, ale já vlastně nejvíc pracuji s ženami, tak to takhle pak mám tendenci i říkat. Ale spousta žen si koupí nějaká probiotika na podporu trávení, což neříkám, že je špatně, ale tím podporuju střevní mikrofloru. Ale to, co je nad střevem, tak je právě ještě žaludek, který má nějaký jako obsah žaludeční kyseliny a nad žaludkem je ještě dutina ústní. A před dutinou ústní je ještě vlastně fáze trávení, které se říká cefalická nebo mozková. A to je to trávení, který se startuje nebo nastartuje ještě před tím, než vlastně to sousto do těch úst strčím. Takže začít pracovat úplně od začátku té trávící trubice a optimalizace toho trávení od začátku. A velikou změnu může udělat třeba jenom to, že přestanu jíst jídlo ve spěchu, nerozkousaný, zhltnutý na dvě zkousnutí a víc budu jíst jako v klidu, vědomně. Tohle dokáže upravit trávení až o nějakých 30% a 30% je veliký podíl, zvlášť tam, kde to trávení je nějak jako oslabený. Takže začít pracovat od té dutiny ústní, od toho, abych to dobře nakousala, naslintala, protože i ve slinách jsou první trávící enzymy. Zároveň se s tím spouští i hormonální produkce z mozku, která moduluje to, kolik toho sním, jak se to bude trávit, jak se budou potom pálit tuky a tak dál a tak dál.
0: Katko, já sama vnímám, že mé břicho je radarem na to, co zrovna žiju a prožívám. Je odrazem mé psychické schránky. Jak dalece je propojeno právě naše břicho a naše emoce?
1: No, říká se, že břicho je vlastně taková ta nejzvučnější rezonanční deska v našem těle a já myslím, že dobře za to jako hovoří vlastně malí děti, který i tam, kde třeba není úplně jako dobrý ovzduší v té rodině, to dokáží vlastně přenést nebo somatizovat do toho, že je bolí bříško. Takovej ten nejčastější stesk u dětí tam, kde jim není dobře a nemusí to být jenom z toho, že něco nedobrýho snědli, ale i z toho, že vlastně v té rodině, v té energii, kterou tam jako pociťují nebo naciťují, navnímávají, jim není dobře.
0: Katko, a jak vy sama pečujete o to, ať vám je dobře, ať máte dostatek energie, ať jste spokojená, ať jste šťastná? Jaký je ten váš zdroj energie, abyste v tom životě prostě hezky a spokojeně fungovala?
1: Pro mě je to určitě pohyb a je to pohyb někde v lese, v přírodě, to vím, že na mě funguje úplně úžasně. Není to o tom, že bych si sledovala počet kroků, který nakrokuju za den, ale snažím se být pravidelná v tom, dostat se ven, do přírody, do ticha. Já mám ráda i ticho, samotu tím, jak jsem víc jako introvertní, takže určitě toto. Pak je to čtení, psaní, čas s rodinou, čas s kamarádkama, takovou tou jako mojí smečkou s lidma, kteří mě jsou blízcí, který mám ráda. Je to určitě i strava, spánek a stress management.
0: Kateřina Fialová byla hostem dnešního podcastu Energiemy. Katko, já moc děkuji za krásné a obohacující povídání.
1: Já taky moc děkuji.
0: No a pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, komentujte, povídejte si o něm a nebo o něm třeba alespoň trošku popřemýšlejte a nechte všechny ty informace doznít.
2: Energiemy. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemy.cz.
3: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
5: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
7: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
8: Obědovka Rádia Čas.
7: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
8: Když posloucháš, máš vyhráno.
7: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
9: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tesco supervýhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 720.

0: 29 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Jsi číhaná, nebo máš jenom umyté vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
3: Ne,
2: nějaký
3: ani nemám umyté, jenom jsem se asi přeležela.
2: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
3: Ano.
2: Vypadá to hezky, jako, takže fakt chválím.
3: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hlučínském jezeře léto nezastavuje.
1: Rozjeď wakeboarding, vezme paddleboard, chyť vítr na windsurfingu nebo vyzvi partu na beach volejbal. Workout, minigolf i plovoucí mola. Všechno na jednom místě.
0: Přijď si to vyzkoušet nebo rezervuj sportoviště na www.sak-hlučin.cz.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Econ

Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland. Letní

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
4: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
5: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Studio Čas. Hity, které milujete.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Blíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
5: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
6: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
9: Láska prochází žaludkem. Ano, alespoň u mě to tak je. A to jste ještě neochutnali dobroty šéfkuchaře Davida Valíčka.
10: Podzim, spíš kořenová zelenina, jo, může být nějaká zvěřinka a podobně.
11: Jo, tak to ne, takže na podzim tě nepozvu, pokračuj dál.
10: Kdo má na nějaká brokolička divoká, jo, nebo nějaký třeba chřest výborný taky, jo. A k tomu prostě plátek kuřecího masa se zastřeným vejcem a bernskou omáčkou, tak jsem spokojen.
11: Jo, tak já jdu trénovat. Ty náročný.
10: Prej a sakra, ty nepůjdeš.
9: Sledujte nový díl Talk Show Selfie s Táňou už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
12: Radio Čas.

0: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Jsi číhaná, nebo máš jenom umyté vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
3: Ne.
2: Nějaký
3: ani nemám umyté, nic. Jenom jsem se asi přeležela.
2: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
3: Ano.
2: Vypadá to hezky, jako, takže fakt chválím.
3: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Vedro k padnutí? Tak ho schladíme po našem. Už 22. července slavíme Vánoce v létě. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádiu Čas. Hity, které milujete.

0: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
5: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Za námi týden plný výher.
1: Rozdali jsme lístky na hororový cirkus, Shakespeareovské slavnosti, retro dance party a kupu dalších. Megaléto na Rádiu Čas jede naplno. Další dávka vstupenek tě čeká už v dalším týdnu.
0: Od pondělí opět startujeme. Megaléto Rádia Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Jsi číhaná, nebo máš jenom umyté vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
5: Ne. Nějaký ani nemám umyté, nic. Jenom jsem se asi přeležela.
4: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
5: Ano.
4: Vypadá to hezky, jako, takže fakt chválím.
5: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9.
3: Rád

0: ještě sem a ještě tam a ještě do vody.
1: Znáte ten den, kdy dětem energie nikdy nedojde? Léto u Hlučínského jezera si děti i rodiče zamilují. Brouzdaliště, hřiště a plovoucí mola pro nekonečnou zábavu. A rodiče, ti si konečně stihnou i dopít kávu.
2: Přijeďte třeba na víkend.
1: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Jsi číhaná nebo máš umyté vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
2: Ne, nějaký ani nemám umyté, nic, jenom jsem se asi přeležela.
1: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
2: Ano.
1: Vypadá to hezky, jako, takže fakt chválím.
2: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Vstaňte.
1: Ty tě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena, ať mi zašlehají plameny v zádech.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: a jedu.
1: Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
5: Rádio Čas.

0: Vedro k padnutí? Tak ho schladíme po našem. Už 22. července slavíme Vánoce v létě. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Jsi číhaná, nebo máš domumité vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
2: Ne.
1: Nějaký
2: ani nemám umyté, nic. Jenom jsem se asi přeležela.
1: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
2: Ano.
1: Vypadá to hezky, jako, takže fakt chválím.
2: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: S Radimem a Lenkou.
1: Jsi číhaná nebo máš jenom umyté vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
2: Ne.
1: Nějaký
2: ani nemám umyté, jenom jsem se asi přeležela.
1: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
2: Ano.
1: Vypadá to hezky, jako, takže fakt chválím.
2: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9. Rádio.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Hity.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Jsi číhaná nebo máš doma umyté vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
2: Ne.
1: Nějaký
2: ani nemám umyté, nic. Jenom jsem se asi přeležela.
1: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
2: Ano.
1: Vypadá to hezky, jako, takže fakt chválím.
2: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se svět.

0: Láska prochází žaludkem. Ano, alespoň u mě to tak je. A to jste ještě neochutnali dobroty šéfkuchaře Davida Valíčka.
1: Podzim, spíš kořenová zelenina, jo, může být nějaká zvěřinka a podobně.
2: Jo, tak to ne, takže na podzim tě nepozvu, pokračuj dál.
1: Kdo má na nějaká brokolička divoká, jo, nebo nějaký třeba chřest výborný taky, jo, a k tomu prostě plátek kuřecího masa s zastřeným vejcem a bernskou omáčkou, tak jsem spokojen.
2: Tak já jdu trénovat. Ty náročný.
1: Prej a sakra, ty nepůjdeš.
0: Sledujte nový díl Talk Show Selfie s Táňou už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: čas. I ty, které miluješ.
1: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaž perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaž

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které miluješ.

hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Shine bright like a diamond.